sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po jí vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla svoje jajce v mojom supi. On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla své jajce v mojom supi. Říká, ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patří mu garíla, smačíla své jajce v mojom supi. On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patří mu garíla, smačíla své jajce v mojom supi. A on, patří mu garíla, smačíla. Minimum muziky.

Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brácha. A ty máš brachu, ne, proč?

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
4: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
5: Maximálně fun.
6: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den, dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: ke dnu stoupá.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
6: Jde Bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu louku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, Jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, že z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
3: Minimum muziky. Minimum.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší. Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vidíme, čau.
1: Panem. Pozor.
2: Co je, kam jdete?
3: Den za dnem.

vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krán, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otazník.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jak jí to urazilo hlavou. A co řvete teda? My jsme to neviděli.
0: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Každý den je originál.
1: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě.

radě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá,

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, pohá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pa, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pa, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pa, počkejte, já tady mám ještě

jedny. Patišou, akorát děkuji vám, najed se, pěkně a páč. Děkuji vám, pane doktore, páne, jsem doktor, já jsem hrobník.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Váha muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mávají, všechno zdá se být i snadný, ale přes

0: hrajeme další
1: pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
5: Minimum muziky, minimum infa,
6: maximálně fun.
7: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Crazy Radio.

0: Noisy Radio. Odbyla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Táta vždycky říkal, lochu žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš králi pást. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

0: potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře? A kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne, proč?
1: Maximálně fun!

Fight it.

Do the thing like. On a run. Do the thing like.

0: Easy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku. Každý den je originál.
4: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
1: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, za kouse vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to, že jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Odbyla 11. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu lůku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, že z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
1: Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Unter sieben glasen globen.
3: Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.
4: Oh!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

0: doufám, že mi brzo nechcípneš, lásko. Yeah.
1: Každý den je originál.
2: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Prvého soutěžného příspěvku. Skupina Kroky, Františka Janečka.

0: Tati, počkej!
1: OK, makat.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Další AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, pá, no tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Crazy Radio.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam. A náčelník říká, no počkejte, doufám, Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát. Jo.
1: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infax. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Ne, holka, ti musím říct bezvádnej farbopolicajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku. A asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká: pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
0: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: tak jak dnu stoupá.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum informace.

0: Každý den je originál.
1: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak mi to, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo jak. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

vždy šťastný, ať uvnitř je čistý a stále tak moc krásný, ať má srdce velký, ať ví, že pro něj žiju, ať přejde let tenký, ať ví, že se o něj biju, mám svý poslední přání, ať zná jen čistou lásku, život krásný, přesně tak, jak na obrázku, on je má krev, za něj bych dal svůj vlastní život, chci, ať to vždy ví, že on je k úsměvu důvod, mám svý poslední přání, ať vzpomíná jen v dobrém, až popel můj jednou poletí pryč s větrem. Kéž anděl

mám svý poslední přání, ať vzpomíná na ty časy, když hladil jsem mu vlasy a on rostl do krásy. Když slzy mě tekly, on spinkal takhle malý, z velkého strachu o něj jsme v noci nespali. Mám svý poslední přání, ať pravdě dá za zváhu a nepadne nikdy dolů na chladnou podlahu, ať rodinu

0: Stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Jako loni, protože my takhle hrajeme poměrně často, možná jste si všimli určitých problémů, který provází akustické vystoupení, je to tím, že to nejsme zvyklí. Ale máme jednu písničku, kterou vždycky končíme, když takhle hrajeme.

0: Díky moc!
1: Díky moc, zabrav nás!
2: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. On říká, dejte 1000, to je jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel a vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajímu pade, on jí odbouch, no.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Got his troubly hoes and began to wobble. This is Stanley Unwin's Heine Hoffer with Wobble You, all joyful. Goodly bye, load. Crazy
1: Radio. Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Minimum info. Maximálně fun.

Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap tramvaj a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun.
3: Uepa! Un, dos, tres. Un pasito.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Kissy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Hej, hej, lidi, dost, potichoučku, já chci něco říct, jo, děkuju. Takže teďka dávejte všichni pozor, tohle je návod pro všechny dobrý kluky, který to chtějí rozjet na diskotéce a nevědí jak na to. Když uděláš všechno správně, jak říkám, tak ti garantuju, že budeš hvězdou večera a získáš si respekt, a to nejen u roštěnek.
1: Yeah! Tak tady seš hodně hustě vcházej.

0: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dýchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal a na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu lůku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožuš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, že z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.

rozumění, jenom všem stání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda, jsem tu jenom já a moje náruč bez jedna. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla, jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Nějakou práci snad to chápeš, musím prodávat slova. Už je to dlouho, vím, že bych ti měl zavolat.
1: Jak se máš? Jo, všechno dobrý? Jo, no jde to. Ale zatím nevím, kde přijedu.

stavěli velký UVKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli k písku. Písek, já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum info. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 27. srpna slaví svátek Otakar. Jméno má germánský původ a znamená bohatý strážce majetku. Všem Otakarům přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak se tam objevil talířek polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: muziky. Minimum
1: infa. Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. On říkajte 1000, to jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel a vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajdmu pade, on jí odbouch, no.
1: Maximálně!

0: muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
0: Odbyla druhá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.